Passo a panguela, tchaió, loi lá, loi lá, loi lá, loi lá, loi lá, loi lá, loi lá, loi lá, loi lá, loi lá, loi lá, loi lá, loi lá, loi lá, loi lá, loi lá, loi lá, loi lá, loi lá, loi lá, loi lá, loi lá, loi lá, loi lá, loi lá, loi lá, loi lá, loi lá, loi lá, loi lá, loi lá, loi lá, loi lá, loi lá, loi lá, loi lá, loi lá, loi lá, loi lá, loi lá, loi lá, loi lá, loi lá, loi lá, loi lá, loi lá, loi lá, loi lá, loi lá, loi lá, loi lá, loi lá, loi lá, loi lá, loi lá, loi lá, loi lá, loi lá, loi lá, loi lá, loi lá, loi lá, loi lá, loi lá, loi lá, loi lá, loi lá, loi lá, loi lá, loi lá, loi lá, loi lá, loi lá, loi lá, loi lá, loi lá, loi lá, loi lá, loi lá, loi lá, loi lá, loi lá